0: 护和平稳定环境的诉求也更加迫切。地区国家应该深刻汲取历史教训，坚持独立自主、开放包容，多做有助于本地区和平稳定的事情，为促进合作与共同发展营造良好氛围。中方代表团指出，中方将会继续和各方深化传统领域合作，积极拓展新兴合作，持续提升区域发展的韧性和活力，为本地区人民带来更多福祉。中国海警局新闻发言人23号表示，菲律宾公务船当天企图侵船中国黄岩岛管辖海域，中国海警依法对飞船采取跟监外逼、拦阻管制等必要措施予以驱离，现场操作专业规范、正当合法。中方敦促菲方立刻停止侵权挑衅行径。
1: 菲律宾3012船，这里是中国海警3302舰，你船即将进入中华人民共和国黄岩岛领海。现对你提出警告，要求你船立即停止非法行为。
2: 菲律宾当天组织多艘公务船企图侵闯中国黄岩岛附近海域，其中菲律宾3012、3018两艘公务船不顾中方一再劝阻和警告，执意侵闯中国黄岩岛管辖海域。中国海警对菲方船只进行警告喊话，但搭载有媒体记者的菲方船只仍危险接近中国海警舰船，企图危险穿越中国海警船舰首。中国海警对菲方船只进行警示性水炮喷射，菲方船只最终被驱离。中国海警局表示，黄岩岛是中国固有领土，中方敦促菲方立即停止侵权挑衅行径。中国海警将依法持续在黄岩岛海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。凤凰卫视综合报道。
0: 中国捷克经贸交流会23号上午在北京举行，正在访华的捷克众议长冈村富夫和中国贸促会会长任鸿斌出席交流会并致辞。捷克众议长冈村富夫致辞的时候强调，他这次访华的目标很清楚，就是要加强和中国的务实交流合作。
3: 捷克众议长时隔7年访问中国，捷克工商界也在积极推动双边经贸合作。中国贸促会会长任鸿斌在经贸交流会上致辞说，捷克是最早与新中国建交的国家之一，期待捷克众议长访华推动双边关系进一步发展。
4: 近年来，在双方共同努力下，中捷各领域合作不断深化，为两国人民带来了实实在在的福祉。今年是中捷建立战略伙伴关系10周年。当前中捷关系改善发展的势头良好，成果来之不易。我们也相信冈村议长此次访问将为双方关系注入新的动力。
3: 任鸿斌说，希望快速增长的双边贸易要持续的夯实基础，提升产业链供应链合作的质量和效能，从而带动中国与中东地区的合作更进一步。捷克众议长冈村富夫强调，他这次访华的目标很清楚，就是要向中方表达发展务实经贸合作的意愿，深化捷中战略伙伴关系。
5: 捷克共和国将中华人民共和国视为重要的经济合作伙伴，政治家的任务不是签订商业合同，我们的任务，我们的职责是创造稳定的环境，推动对话，并不断增进相互信任，而信任正是人和长期合作关系最重要的基础。
3: 冈村富夫来自旅游业，他此次访华期间持续推动上海到布拉格的直航航线恢复，同时他也强调，捷克与中国要加强在工业、贸易、教育以及科研领域的交流对话。凤凰卫视霍伟伟、何宇韵北京报道。
0: 捷克众议长冈村富夫20号到24号访问中国，这是过去7年来第一个到访中国的捷克官方代表团。23号上午，他在接受凤凰卫视记者采访的时候强调，捷克新政府会遵守一个中国政策，不会再有捷克官方人员到台北，捷中关系要向前看，持续稳定发展。
3: 捷克政治人物2020年起接连访问台北，冲击中国与捷克建交的政治基础，中捷关系波折不断。2025年10月，捷克新政府上台，回归务实外交路线，中捷关系出现转圜。捷克众议长冈村富夫是首个访华的高级别代表团。
6: Oficiální delegace České republiky navštívila Čínu po 7 letech, protože naše nová vláda vládne v České republice přibližně půl roku.A naším cílem je mít dobré vztahy s Čínou na základě vzájemného respektu a porozumění. Takže tím nejpozitivnějším momentem je, že víme, že máme chuť vzájemně spolupracovat. Rozjednali jsme konkrétně možnost přímého leteckého spojení mezi Šanghají a Prahou od příštího roku.
7: 捷克终于表示，时隔七年对中国进行访问，过去的这几年之间，中捷关系出现了波折，是众所周知的原因。捷克的政客是到了台北去访问，这种局面可以改变吗？
6: V každém svém vystoupení jsem zdůraznil, že nová česká vláda zastává politiku jedné Číny a tuto politiku budeme prosazovat. Také zastáváme politiku, že s globálními velmocemi máme mít korektní dobré vztahy a za naší nové vlády se žádná oficiální cesta na Tchaj-wan českých představitelů nebude realizovat. Nicméně od čínských představitelů tato otázka vznesena nebyla, ale při mém vystoupení jsem řekl oficiální stanovisko naší nové české vlády. To znamená, že plně zastáváme politiku jedné Číny.
7: 过去几十年，中捷关系确实出现了很多的波折。中方期待的是中捷关系持续稳定的健康发展。未来可以采取怎样的措施，确保稳定健康发展呢？
6: Můj názor je stále stejný, že mezinárodní politika by měla být založena na vzájemném respektu a porozumění. Všeobecně platí, že nemá smysl se nekonečně vracet do minulosti, ale musíme se dívat vždycky do budoucnosti. Co se týče, jak říkám, my v České republice, naše nová vládní koalice, zastává politiku respektu, to znamená, respektujeme každou zemi, respektujeme její řízení. My máme v České republice také svoje problémy a jsme velmi neradi v České republice, když někdo jiný nám mluví do našich záležitostí v České republice, takže stejně tak nebudeme mluvit do záležitostí jiných zemí a chceme spolupracovat, chceme se přátelit a chceme mít pozitivní vztahy.
3: 甘村夫妇表示，在北京期间还拜访了中国文旅部，希望将目前每年二十。